0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.

světlo dálek v očích máš. Tak mi řekni, o čem sníš. Jsi má víla, to už víš.

zda mi vůbec rozumíš. Mám rád vůně ze tvých vlasů, mám rád chuť tvých drobných rtů. I když líbat

ať ti v pusu můžu dát. Jsi má láska, mám tě rád. Jsi můj důvod, proč jsem vzhůru, i když dávno měl bych spát. Ty však pokaždé mě vyrušíš, pořád chceš, abych ti zpíval, pořád chceš mi polštář brát. Dobře víš, že se to nesluší.

vy blahoslavení, v nebesách už částku mající. Slávou apoštolové prispejte k práci a černú, z mysli vyžente šerosť, i horúci zažnite plápol. Hodne, abych mohel oslovovať vaše pesňami činy. My však vždycky za vás modliť sa, vždycky ze srdca prevrúce k nebesám lévať, nezabudneme prosby. In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti.